Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

Strava.

0: stay.
1: Bye. Trial.

trial.

Wow. Wow. Wow. Wow.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

Bye.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj
0: trial.
1: Klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Tvý roky bláznivý. Chtěli křídla
0: pro
1: svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

vyšel ven ze žalářních vrát. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.

0: trial.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

try.

try.

0: chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
1: Trial.
0: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás,
1: Trial.
0: Trochu třás.

0: žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Je

0: trial.
1: Díty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

trial

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial.

trial. Trial.

subscribe.

0: trial.
1: I've been tragic like I'm Marlon Brando.
0: Trial.
1: When

trial. Trial. Trial. Trial.

0: which trial. Part, Mario?
1: Yeah, ready, baby.
0: Respect my
1: I'm ready.

trial. Trial.

trial.

trial.

fun.

0: smile.
1: Mama, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Ciao.

trials. Trials.

uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polibků.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Bye. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je dobrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíčí.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí platit.
0: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: And I can help but wonder why

0: trial. Trial.
1: All that sacred comes from
0: trial.
1: You.

Bye.

try. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: depends where.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

Ciao. Ciao.

vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. Láskou.

Bye. Bye. Bye.

bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

trial. Trial.

Bye. Bye. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

above. Bye. Trial.

divákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Wow.

Bye. Trial. Trial.

0: Bratříčku,
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, teď už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku.

zvykej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

strong. Try.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

0: už musím jíst.
1: Čau.
2: I never see-

0: Understand me. Understand me.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje párta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani
0: trial.
1: Jak. Nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl
0: trial
1: začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že
0: trial
1: jsi přivěšlát.

0: Bye.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený
0: Trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

0: si vzpomenu.
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu každý ráno.
1: Trial.

0: Like a
1: trial.
0: Rainbow.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Tancí, Yola,
0: trial.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Tanzi, jo lehti,
0: trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když jsem

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.

0: trial. Trial.
1: Je někdy krásnej chlavolam, když se ti zdá, že se potápíš.

chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych

0: chtěl bych ti
1: říct. Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: Za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Mí milence.
1: Trial.
2: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To trial. Se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.
1: Trial.
2: Často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: And on to England to meet my mother in 1981.

From the pre-trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje párta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídlo pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

still then. Zežaláš mě hrát? Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už jen

0: Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší
0: trial.
1: Je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou
0: trial.
1: Dokola

0: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci.
1: Trial.
0: Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.
0: Trial.

Trial. Bye. Bye.

Try out. Try out. Try out.

trial. Trial.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Bye. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč ti tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupý špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo poštý jen.

0: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený,
1: trial.
0: Musí plakat dál.

trial.

Bye. Trial.

tak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu.

trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

Bonsoir.

Ciao. Ciao.

trial.

0: trial.
1: Mama sundej kytku z kabátu.
0: Trial.
1: Za chvíli nebude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, teď už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovu.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Bye.

0: trial. Trial.
1: I was bruised and battered, I couldn't.

trial.

thrive.

trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: Ciao. Trial.
1: Think I'll fall to pieces.
0: Trial.

něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

trial.

0: trial.
1: It's a lot.
0: Trial.
1: Like.

0: Trial.
1: A příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Zmíš se vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Games, changes, and
0: trial.

try, Alex. Trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Oh, yeah.
0: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská, se mi stýská, po nás dvou.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku.

trial. Trial.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

well. Well. Trial.

0: Trojan.
1: Petříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej,

slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Ciao.

trial.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně trial. Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v pohledu.

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Nauč se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špác.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se mi to ušklí.

trial

trial. Trial.

dokola s tou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých pohledů. Svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: trial.
1: Můžeš dýchat, můžeš se smát.
2: Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít
0: trial.
2: Z tvých polipků, svou láskou tě vzát. Být princem tvých snů. Já chtěl bych jen
0: trial.
2: Žít

0: Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně

0: jen chtěl bych ti říct, stýská se stýská.
1: Trial.
2: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.
3: Trying
1: trial
3: to tear

trial. Trial.

Bye. Trial.

0: trial. Trial.
1: Girl 16, whole life ahead of her. Slash 20.
0: Trial.

Travel. Travel. Sní o něm, šípou mi dává znamení.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jít.

Bye. Trials.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů,
0: trial,
1: pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou
0: otázkou.

0: menší. Bratříčku, zavírej vrátka, tohle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

hladíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Zkrátka, bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: stýská se stýská.
1: Trial. Trial.

Bye.

Bye. Bye.

was. Bye.

thrive. Trial.

tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč seš sám.

Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků.

0: Chtěl bych
1: ti říct.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně je

ulice. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.

Trial, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál. Trial.

trial. Trial. Trial.

Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví Trial. Skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. Trial.

zvrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčít.

naučte písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: dobrá, jo?
1: Stýská se, stýská.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Are ready to baby.
0: Trial.

0: Trial.
1: I can't lie no more, the dog.

0: frozen here.
1: Wow.

0: Rozhodčí.
1: Trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám, kolik snů, pak tolik dnů.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, kdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial. Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: You alright, mate? Good.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

the bus broke down on the road.

0: покажетем. Омаше.
1: Трал.
0: Ласка е у.

trial. Trial.

Bye. Bye.

strong. Strong. Strong.

Trials.

try. Trial. Trial.

0: čas.
1: Já cestu zvolil si po ní jít. A teď tu jsem a stojím tu zas.
0: Trial.

Trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

trial. Trial.

Bye.

0: trial.
1: Sorry seems to be the hardest one.
0: Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.